koňa, námi o co ti jde. Kariu koňa, námi o co ti jde. Ine koňa lebana, masusa ef krakum. Masami o jibuňa, dajmu arči.

koňa, na mi oso ti jde. Kariju koňa, na mi oso ti jde. I negoňa lebana, masusa e krakum, masami oji buňa.